0: השייק הוא כי שם ארתי עוד מן הקשעה צורק.
1: Varjonét Erike kérte egyik kedves nótáját a Csínom Palkóból, Talabér Erzsébetet, Olá Viktor zenekara kíséri, Kis Duna Ág.

Démon Poseidon, vidlice místo obočí a v očích mořské propasti.